strašná pestička, to je hrozne akože veľká energia, táto pestička, Anastasia, of course, I'm the love, je to veľká vec a vy mi hoďte vaše klenoty, prosím vás, do WhatsAppu a pokojne mi ich tam zaspievajte, však nemajte hambu, hej? Telefónne číslo 0905 030 090 a my pokračujeme v zábave.

Ja ráno sa zobudím, pozriem sa vedľa seba, moja procina z 10:10. Včera mi vravíš, že zavolá kamošku, vravím mi, není to treba. Mobil mi cinka, že cink cink, keby nezahrába, tak ho predám. A robím si srandu, ja